co mají vlastně v Mexiku, kde je ten chlápek s foťákem, měl tě fotit čert hovem, proč měl jeho kufr.

se tomu, že je jinačí. Smáli se tomu, že se drží stranou. Smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí. Nevěřil tajemnému světu čar, že prý je pro děti.

Rádio Patria. Goralská komunita se 29. ledna roku 2025 stala v pořadí 15. oficiálně uznanou národnostní menšinou na Slovensku. Ten samý rok vydali odborníci z Institutu Mateja Bela jedinečnou publikaci s názvem Atlas Goralů Slovenska. Co v knize najdeme? To vám v pořadu Na slovíčko prozradí sociolog Abel Ravas. Od mikrofonu vás vítá Lenka Samueli.

jsme u konce dnešního vydání relace Na slovíčko, ve kterém byl naším hostem sociolog a spoluautor publikace Atlas Goralov Slovenska Abel Ravas. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Petr Krajčovič. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria studio STVR Košice v květnu roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.